sebe vrah. Vždycky se radši počkám, nikam se necpu. Zítra můžu být mrtvej, ale dneska jsem tu. Pojebej mě pak omerta, každý večer jako na Silvestr si

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
1: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz. Music.
2: First. Express FM.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM. Express.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Express FM.

0: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
0: Express. Music first. Express FM.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Skonto nábytek.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn dvo dvo, pěkně bảo证, zí需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Proč se culíš?
7: Protože budeme krásný.
6: To už přece jsme.
7: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
6: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
7: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
8: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
9: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
8: Check-in?
9: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
8: Recepční.
9: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
8: Bezpečnostní kontrola.
9: Přesně.
8: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
0: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

Tohle byl Orbital v tom tracku Beached, který je součástí soundtracku k legendárnímu a kultovnímu filmu Pláž. Zazní Leonardo, nebo zní Leonardo DiCaprio. Mimochodem, rapidně se zvedl zájem o Thajsko. Po premiéře tohohle filmu všichni si mysleli, že to tam funguje stejně jako hrdinové tohohle z toho spektáklu. Je 8 minut po 10. hodině, po 14 dnech vás zdraví zase Radek, jsem vyvolenkovaný, odpočatý. A co vám povím, jel bych znova. Před námi je společné 4 hodiny vysílání tady na Express FM. Teď už Sparta 660 Forever.

0: Kdybych měl odvyprávět příběh téhleté party, tak bych to mohl zkrátit na dva pojmy. Z undergroundu až po status nejprodávanější novozélandské kapely. Tohle jsou Six Sixty a vy se o jejich kvalitách můžete přesvědčit v neděli 18. tedy příští neděli, a sice v Praze, kde vystoupí ve Futurum Music Baru. Six Sixty Forever na Express FM.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krtský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

Tohle jsou Fontaines DC na Expressu v 10 hodin a 24 minuty, track Marianne. Od středy 15. do neděle 18., pokud počítám dobře, no zkrátka od příští středy do příští neděle bude veřejný pražský prostor patřit Signál Festivalu. 14. ročník na tradičních místech, ale i nově na netradičních, třeba poprvé vůbec zavítá Signál Festival, tento festival multimediálního umění a světla do pražských Davic. Kde všude se můžete těšit, na co a na jaké trasy, tak to zjistíte na webu Signál Festivalu. Já jenom doplním, že Signál Festival bude počínaje 16. mít v klubu Sasazu v pražských Holešovicích taky sérii After Parties. O ty se budou postupně v pátek, sobotu a v neděli starat velká jména hudebního světa. Po pořadě to vezmu, v pátek vystoupí Son, v sobotu Rojin Murphy a v neděli After Party ukončí a celý Signál Festival norská dvojice Ryksu. Mimochodem, nebudou v tom úplně sami, za gramofony se postupně budou střídat i česká DJská jména jako Am Cyber, Josef Sedloň, Jeffology, taky Pavel Bedlo, Lumír anebo Josef Bayer. Tady je pozvánka na jeden z těch večírků, konkrétně na neděli Ryksop a Unity na Expressu.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozu na auto.poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Express.
7: Music first.

0: Tohle byla Rosa New Trick. Popravdě nebýt mé kolegyně Veroniky Kolouška, tak netuším, jakýže filmy vstupují do českých kin premiérově. Ne, že by mi to k něčemu bylo, protože mě kino nechává nějak chladný poslední dobou. Pokud jste na tom obdobně, tak ale i pro vás, tak jako tak v tuhle chvíli připraven Filmex. Za okamžik Lord, Royals nebo Valentine's, Dudu a další, nebo váš první hudební tip tady na Expressu.
1: Express Filmex.
2: Debutující slovenská režisérka Martina Buchelová se svou hravou a nápaditou komedií Milovník ne bojovník uhranula diváky na festivalu v Karlových Varech a odvezla si cenu soutěže Proxima. Od tohoto čtvrtka se u ní můžeme od srdce smát v kinech. S tímhle Feel Good Movie se vrátíme do léta a užijeme si ho tak, jako by nám znovu bylo náct a byli jsme zamilovaní. Andrej má tajný plán. Nedělat blbosti, nikam nechodit, trávit čas se svojí babičkou a hlavně nelézt v opilosti na vysoké stromy, ze kterých se pak neumí dostat dolů. Jednoho dne narazí ale na Mišu a ti dva se nad sklenicí Fanty dají do řeči. Boj o jejich křehkou lásku v tomhle šíleném světě začíná. Hlavní role stvárnili Adam Kubala a Michaela Kostková.
3: Ale já nechcem spoznat nového chlapce. Asi hovoril, že jdeme babke.
4: No však on má tiež babku.
5: Nechcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
5: Hej?
3: Kdyby sa niekto páči, že? Jak vyzerá?
6: Neviem.
2: Fanoušci skupiny Queen v kinech po omezený čas, a to od 7. do 11. října, uvidí záznam jednoho z nejslavnějších stadionových koncertů všech dob, a to v dosud neviděné kvalitě a s bonusovým obsahem. Film Queen Budapest diváky vrátí v čase do 27. července roku 1986, kdy skupina na NAB stadionu odehrála před 80 tisíci diváky koncert v rámci proslulého turné Magic Tour, které bylo poslední šňůrou s Freddiem Mercurym. Koncert se uskutečnil 3 roky před pádem komunismu a stal se tak jedním z prvních vystoupení západní rockové kapely za maďarskou železnou oponou. Pro tamní úřady a filmový průmysl to mělo tak velký význam, že byla sestavena skupina nejlepších filmových kameramanů a techniků v zemi, aby tento okamžik zachytili pro budoucí generace.
7: Interview. Oh, don't be ridiculous.

0: Express Filmix
1: na Express FM.
2: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
1: Express.

Každý člověk má na světě dvojníka, stejně tak Amy Winehouse, budíš jí země lehká, má v současnosti nejenom svoji hudební pokračovatelku, ale taky dvojnici, to není nikdo jiný než Rai. Jinak toho času zpěvačka, která je se svojí druhou deskou This Music May Contain Hope nominována na britskou Mercury Prize, což je cena, která se bude udělovat už zanedlouho. Je venku 12 nominací, včetně právě téhle z té desky, za které pochází track Joy. Já jsem Radek, je 5 minut po 11. Zdravím vás do všech koutů republiky i mimo nad rámec. Disclosure, Al Green, Feel Like I Do.

0: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Roztylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krtský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Roztyly.cz. A pohodítko na terase taky potěší.
4: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby?
6: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kavárna?
6: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
5: Salonek?
6: Správně, uhodlo si.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
8: Music. First.
9: Express FM.

Dneska je velmi sportovní den, krom toho, že je taky den volební samozřejmě. Začnu tenisem, pokud jste nestihli. Nicole Bartuňková se do finále šangajské tisícovky nepodívá. Prohrála v semifinále s Ruskou 2-6, 2-6. Za chviličku startuje sprint Formule 1, taky budou nějaký fotbaly, ale taky mraky muziky, kterou můžete doplňovat postupně i vy prostřednictvím 602 604 903.

0: Jak vznikají nové kolekce spodního prádla? Co bude trendy v nadcházející sezóně? To a mnohem víc se dozvíte v pořadu Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači. Babuhači.
1: Na Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

Británii se chystá zápis do Guinnessovy knihy rekordů a za tím zápisem bude bezesporu stát. Věřím v úspěch samozřejmě legendární britský DJ Ronnie Size, mimochodem historicky první držitel Mercury Prize. Ta akce bude underground undergroundu, bude se totiž konat v opuštěném velském břidlicovém dole a sice 1375 stop pod zemí, což je zhruba 300 metrů. Bude se to konat 15. října a bude streamována. Takže si to dohledejte, někde bude to stát za to. Ronnie Size, Heroes na Expressu.

Jedna z našich novinek právě dohrává pod názvem Runaway, za kterou stojí Beck. Jeho deska Ride Lonesome vyšla letos a jakoby s ní Beck navázal na 12 let starou Morning Face. Jakoby mezi těmito dvěma deskami nebyly ještě ta z roku 17 a 19 Colors, respektive Hyperspace. Zkrátka a dobře chci říct, že tehle ten chlapík si udělal takový pokračování té zmiňované desky Morning Face, je skvělá od začátku do konce, jak to dělá, netuším, ale dělá to skvěle. Posloucháte Express FM, těsně před polednem se podíváme domů, tedy za domácí hudební scénou. Track Nechci, Gufrau a Marie April.

První půlka soboty 10. října, kdy má svátek Mariana, je úspěšně za námi, ta druhá nás úspěšně, doufám, čeká, což platí i o mém dnešním vysílání, které se tímto přehouplo do své druhé poloviny. 7 minut po 12. Zdraví vás Radek. Zdravím vás všude, možně i nemožně. Doufám, že přijímáte čistý, byť meteorologické podmínky nejsou úplně stopro. Co ale stopro jsou vaše hudební typy, který chodí stále na 602 604 903, tak jen tak dál. Olivia Rodrigo a The Cure dohráli a tohle už je mu Live to Survive. Na Express FM parádní poslech.

0: vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krém kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Hudba na prvním místě. Express FM.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Tenhle typický zvuk asi nepřekvapí, když vám řeknu, nebo když vám řeknu, že to byly YouTube, tak podle typického zvuku jste to samozřejmě na beton dávno poznali. Silencio je za námi, tohle už je kapela Massive Attack, která se stala součástí velmi nabušeného line-upu pro příští ročník skvělého barcelonského festivalu Primavera. Massive Attack a jejich parádní Unfinished Sympathy na Expressu.

Tohle byl Smashing Pumpkins a název tracku evokující čínské telefony, jmenuje se totiž Xiaomi. Máme 10:45, posloucháte Express a před námi váš další hudební tip v podobě Penneru strýčka Homeboy, konkrétně track někdo jiný. Mimochodem, když Penneři nevydají desku, tak se o to postará alespoň Ori. Ori vydal svoji další řadovku solovou, jmenuje se Orionem Kivorel a 30. listopadu bude pokřtěna v Praze.

Máme krátce, konkrétně 6 minut po 13. hodině, za necelých 55 minut se uzavřou volební místnosti. Doufám, že už máte splněno, ať už tryskáčem, pěšky na kole, nebo jakýmkoliv způsobem jste se dostali k volebním urnám, tak třesu, kámo. Slovy klasika z skvělého filmu nebo seriálu Volha. Já jsem Radek a vy posloucháte Express. Swedish House Mafia Ali Kili s trackem Happiness is So Sad vystřídají Rex Orange County. Keep it up.

0: Švandovo divadlo uvádí
1: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
0: Ukrutně šťastní
1: dle románu Erlinga Jebsena.
0: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
1: A jaké je druhé pravidlo?
0: Žádný jiný není.
1: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Six Sixty, nejúspěšnější novozélandská kapela, míří do Prahy. Už 18. října naplní pražský Futurum Music Bar svou nakažlivou směsí popu, rocku a reggae. Zažijte kapelu, která doma plní stadiony. Tentokrát zblízka a naživo. Six Sixty, 18. října, Futurum Music Bar.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
6: Salonky.
7: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
6: Úklid.
7: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
6: Ha, kuchař.
7: Správně.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
10: Music. First.
11: Express FM. Let's go.

Skoro půl druhý ladíte Express. Před chviličkou dohráli Overmono jejich single After the Rain. Tohle 21 Pilots a Chlorine. No a před námi kapela, která 15. listopadu, tedy za měsíc a kousek, vystoupí v pražské sportovní hale Fortuna, tedy v Holešovicích, v Juldě Fuldě, jak by se kdysi řeklo. Na výstavišti zkrátka dobře najdete sportovní halu Fortuna. Tam vystoupí kapela, která už vám právě teď hraje jeden ze svých raných kousků, Slave to the Wake. Tohle jsou Placebo. Placebo před 30 lety vydali svůj debut a právě to bude gro jejich setlistu za měsíc a kousek v pražské sportovní hale Fortuna. Teď na Expressu.

0: Jak vznikají nové kolekce spodního prádla? Co bude trendy v nadcházející sezóně? To a mnohem víc se dozvíte v pořadu Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači.
3: Babuhači.
1: Na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
3: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26. Express FM.
7: Hudba. Na prvním místě.

souvislosti s kapelou Placebo jsem před chvíličkou připomínal jejich pražský koncert, který bude mapovat vydání debutové desky, které proběhlo před 30 lety. Stejnou dobu, tedy 30 let, bude mapovat i nové album kapele Stereophonics. Bude to ultimátní kolekce toho nejlepšího, co sami členové kapely za 30 let nahráli a hlavně vybrali na tuhletu dvojdesku, která vyjde v limitované edici, třikrát picture disc, třikrát klasická černá vinylová deska, vyjde taky na CDčku a nechybět bude možnost digitálního downloadu. Bude obsahovat, jak jsem zmínil, 30 věcí, mezi nimi ty největší fláky, včetně toho, který posloucháte právě teď pode mnou. Tohle jsou Stereophonics, Maybe Tomorrow, a já vám prozradím, že to bylo to poslední, co jsem vám dneska prozradil, páč máme 2:45 a já se s vámi loučím. Nenadlouho, zítra v 10:00 jsem tady zase, moje jméno je Radek a už se na vás moc těším. Krásný zbytek neděle 10. října. Ahoj.

0: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: 660, nejúspěšnější novozélandská kapela, míří do Prahy. Už 18. října naplní pražský Futurum Music Bar svou nakažlivou směsí popu, rocku a reggae. Zažijte kapelu, která doma plní stadiony. Tentokrát zblízka a naživo. 660. 18. října Futurum Music Bar.
4: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Express.
5: Music first.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.

0: Kino?
1: Kino.
0: Der Film?
1: Film.
0: Warum?
1: Pro.
0: Wann? Wo?
1: Bitte.
0: Aha, das Filmfest.
1: Festival německých mluvených filmů.
0: Ja, ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
2: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
0: Čusí!
3: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
4: Švandovo divadlo uvádí
5: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
4: Ukrutně šťastní
5: dle románu Erlinga Jebsena.
4: My si tulecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
5: A jaké je druhé pravidlo?
4: Žádný jiný není.
5: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Six Sixty, nejúspěšnější novozélandská kapela, míří do Prahy. Už 18. října naplní pražský Futurum Music Bar svou nakažlivou směsí popu, rocku a reggae. Zažijte kapelu, která doma plní stadiony. Tentokrát zblízka a naživo. Six Sixty, 18. října, Futurum Music Bar.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
3: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Novinka.
1: Novinka.
0: Express FM.
2: Adela.

0: Kino?
1: Kino.
0: Der Film?
1: Film.
0: Warum?
1: Warum?
0: Wann?
1: Wie?
0: Wo?
1: Kde?
0: Aha, das Filmfest.
1: Festival německým mluvených filmů.
0: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
2: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
0: Čusí!
3: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
7: Express. Music first. Express FM.

0: Jak vznikají nové kolekce spodního prádla? Co bude trendy v nadcházející sezóně? To a mnohem víc se dozvíte v pořadu Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači.
3: Babuhači.
1: Na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

0: Kino?
1: Kino.
0: Der Film?
1: Film.
0: Warum?
1: Front.
0: Wann? Wo?
1: Bitte.
0: Aha, das Filmfest.
1: Festival německých mluvených filmů.
0: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
2: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
0: Čusí!
3: Švandovo divadlo uvádí
4: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
3: Ukrutně šťastní
4: dle románu Erlinga Jebsena.
3: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
4: A jaké je druhé pravidlo?
3: Žádný jiný není.
4: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
5: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
6: Spěchejte na www.webglobe.cz.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Moor Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moor Club. Dlouhá 26.
2: Express FM.
7: Hudba. Na prvním místě.

0: Kino?
1: Kino.
0: Der Film?
1: Film.
0: Warum?
1: Pro.
0: Wann? Wo? Aha, das Filmfest.
1: Festival německým mluvených filmů.
0: Ja, ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
2: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
0: Čusí!
3: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
4: Spěchejte na www.webglobe.cz.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26. Express.
6: Music first.
7: Express FM.

0: Express FM.
1: Oh yeah, top of the morning, ladies and gentlemen.

0: Jak vznikají nové kolekce spodního prádla? Co bude trendy v nadcházející sezóně? To a mnohem víc se dozvíte v pořadu Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači. Babuhači.
1: Na Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Posloucháte Saturday Night Fever.
1: Hudební speciál na Express FM.
0: Saturday Night Fever.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Viděl jsem tam klády dřeva, pýtal jsem se, a čemu mají sloužit tyto klády. Ideme tu postavit chatu.
1: Saturday Night Fever.
2: Saturday Night Fever.
1: Na Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácinaletišti.cz.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
1: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz. Music. First. Express FM.

Novinka. Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
2: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
1: Elektrikář?
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

natolik nemožné, jak to, že jsem 24/7 na nože s fakírem. Čtu z každý svoji chyby jako z knihy a to víš, že to není dvakrát super čtení. Tak je mi rád.

že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já. A nebo poďopaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protože nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protože každý, ať jeho táta byl prezident, nebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, ale tohle všechno jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc. Pro ty s menšími bicepci a s horší košily.

Jenže tomuhle můžou věřit jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom, že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věřit.

těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratím. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. Express FM.